sestra i pořím sestra. To tak řehy za chvilinu mi ra. Naše zprávy, že tady neptali, rybní pochujava, tomhle na